pičky ceda puša. Na živielu maramicu kučí u ormáru. Pasňou hermetičky zamota jašek cigáru. A na vrchu ostaví prste belú mužu. Na možnoša letnou vršiť malú nuždu. Voda nekde nedolata, jedno 15 dána.